Úgy burkánkó móre, duš pustých ulicách, svietilke več góre. Nech srdce umorno, že do mírnych snov vám, sada ti kopovi, kroz